zechtěj, tak ti včuč nurt. Zvykla sobota třetia noc on tur jak po šnurku. Pasažéria tma řeteň multum, tajence chulánky, palenie lulkov. Bál domůvka, klub ti co tam ještě, třeba ti spět